0: coś, co toho člověk nezbaví. Hepči! Hepči,
1: hepči, hepči, hepči.
0: Hepči!
1: Hepči, hepči, hepči,
0: hepči.
1: Hepči, hepči, hepči, hepči.
0: Tak to s tou lerýmou dělat mám.
1: Ta ta ra ra ra, ta ra ra ra ra, ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra. S kejkáním už pokojnej, raděj něco zaspívej. Nenaříkej, netňukej.
0: Vydebáte rýbu, bábě hej.
1: Alespoň ti trochu dál, člověk, aby se tě bál, aby rýmu nedostal.
0: Věřte mě, že bych vám jí přál.
2: Cítím noc se šimrání, pozárech les.